0: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Radio M.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
2: Máme, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 18. července vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Nečekané léto. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Ulhaná princezna.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Za

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, zapni a neřeš.

Wonderful, tak to byla další muzika na rádiu MB, teď už máme 6 minut po 9. hodině dopolední, vy nás ladíte, ať už třeba v práci, v autech, no kdekoliv, já doufám, že ladíte v hojném počtu a že si společně se mnou dáte dneska dopolední rozjezd, ve kterém se můžete třeba napsat i o nějakou tu písničku, to je jasný, třeba na našem chatu na webu www.radiomb.cz nebo například na mailu info@radiomb.cz. Užívejte si to s námi, za malou chvíli další informace, teď ale americká zpěvačka Madonna na Rádiu MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

Cyrus na rádiu MB End of the World. Skvělá muzika, úterý 14. července. No a na co se můžeme těšit? Třeba na valečovské léto, které přijde ale až 10. července. Valda Gang, pardon, 31. července, kdy vystoupí Kiss Forever Band, RMC, anebo třeba Whitesnake Revival. Máte se na co těšit. Rádio MB.

jak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 18. července vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Nečekané léto. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Ulhaná princezna.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu

Me and My a Baby Boy, další muzika na rádiu MB v 9:51. No a představte si, vězni v Česku dostanou telefony přímo do cel. Doposud zavedené volání ze společenských místností tak bude minulostí. Nový komunikační systém má zjednodušit provoz ve věznicích a ulevit personálu. No a hovory bude hlídat umělá inteligence, která prý rozpozná riziková slova. No a díky tomu dostanou odsouzení na volání až trojnásobek času. No tak si to představte, zase nějaká ta inovace. My si teď dáme Geanu Davis, no a za malou chvíli tu budou taky tipy, kam vyrazit. Radio MB.

0: signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají po setmění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tak tohle byly Snap na Rádiu MB, máme 7 minut po 10. hodině dopolední. No a co se bude dít v téhle hodině? Pozvu vás na jeden festák, který bude v Krnsku na Louce, tak určitě zůstávejte s námi, kdybyste chtěli 15. srpna vyrazit. Luky to včera domluvil, budeme soutěžit i o lístky, je to tak?
1: Je to tak, Krnsko Fest, není to první ročník, ačkoliv by se to mohlo zdát, ale je to v Krnsku už po druhé na Louce, no a Rádio MB i tady bude mediálním partnerem, takže samozřejmě pokud budete chtít vyrazit na tento multižánrový festival, tak budeme rozhodně týden před akcí soutěžit o lupeny.
0: No a kdo tam vystoupí teda, když už jsme to nakousli, tak obraz neznám, teda musím říct.
1: Taky ne.
0: Siluety známe.
1: Siluety to už jsou naši kamarádi.
0: Otazník, to, ano, no, jasný. Ale bude tam taky třeba DJ Jiskra.
1: Bude tam DJ Jiskra, bude tam D Duckies, taky Satanova malá raketa, Rainer, FLX, The G. A má tam být spoustu doprovodných akcí, takže určitě si tam vyžijete všichni. My vás o tom budeme určitě ještě podrobněji informovat. Teď jsme v začátcích, teď teprve vlastně zjišťujeme, co je ta akce zač. Ale byl tady u nás pořadatel, tak jsme si hezky popovídali. Jsou to takový mladý, nadšený kluci.
0: Já si tady schválně načtu ten QR kód, jo.
1: Ano, protože na jejich stránkách mají moc hezky popsanou i historii tohoto festivalu.
0: Aha, že tak ten QR kód nejde načíst.
1: No to možná nepůjde jenom na a? iPhoneu, protože já jsem si všiml, že si hlásil 6 minut, 7 minut po 10. a ono bylo,
0: jo, takhle, no, tak
1: ono bylo 6, a? Takže
0: hele, vidím to tady samozřejmě, takže pokud uvidíte plakát, určitě se podívejte. Vypadá to tak, že lístky jsou jenom na místě, nevidím tady předprodej.
1: Aha.
0: Možná se pletu, možná kecám, ale je to tak. No prostě a jasně, koukněte na to, jmenuje se to Kofest. Jo, ano. Kofest.cz.
1: Coffee Fest, ale bude ale, tam pivko.
0: Ale jsou tam Kofest stránky, fakt, Kofest.cz.
1: A teď jo, já jenom, jo? Že to ve mně evokuje jako kofí.
0: Jo, jo, jo, dobrý. No tak kafe si tam taky můžete dát.
1: Ne, nebudeme se do toho už zaplejtat, dej tam muziku a my si zjistíme víc informací.
0: Za chvíli je to El Farben.
2: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo Hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Support Lesbians, Anytime, Anywhere, to byla další muzika programu Rádia MB v dopoledním rozjezdu, to je jasný. No když už jsme u toho, koukněte taky na náš web, tam se dozvíte třeba o tom, že Mladá Boleslav bude hostit opět špičkový evropský fotbal, florbal. V Mladé Boleslavě také vzniká nové multifunkční dopravní hřiště, taky se tam o tom dozvíte víc. No a třeba pokud byste chtěli vyrazit na Anenskou pouť do Mnichova Hradiště, i o ní tam máte informace. Teď si dáváme Maroon 5. Rádio MB.

0: Afrojack a David Guetta na rádiu MB v 10 hodin a 41 minut. No a nám v Mladé Boleslavi už se rozjela výstavba nového dopravního hřiště. Bude v areálu střední školy u Jičínské ulice. No, takže tam budete moct zajít, samozřejmě, až to bude všechno hotový. Já tady koukám, kdyby to mělo být hotový, mělo by to být na konci tohoto roku, možná třeba na začátku roku 2027. No tak uvidíme, určitě se tam pak zajdeme podívat.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB, vypni hlavu.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Další Česká národní výstava psů se uskuteční v Mladé Boleslavi na Krásné Louce. Akci si nenechte ujít 18. července od 19 hodin v kinologickém areálu.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: minuty po 11. hodině ladíte rádio MBR. Doufám, že se máte výborně. Přeju krásné úterní dopoledne. Dnes mají svátek Karolíny, takže Karolínám posíláme velkou gratulaci. A dnešek je také mezinárodním dnem povědomí o žralocích. Ne proto, abychom se jich báli, ale proto, abychom si připomněli, že jsou pro oceány důležití a ve skutečnosti jsou pro člověka mnohem menší hrozbou, než si většina z nás myslí. Jestli ale dnes potkáte nějakého toho žraloka, je velká šance, že bude jen nafukovací na koupališti. Co budeme hrát v téhle hodině? No, dáme třeba Roxette, určitě třeba taky například Shania Twain, no a chybět nebudou ani Mr. President, tak si to užívejte ve společnosti Rádia MB.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Úterý 14. pokračuje, no a přátelé, tohle je možný asi jen u nás. Německý pacient přijel do ordinace v Domažlicích. Netušil, že je státní svátek a mezi tím budovu zamkla uklízečka, takže byl úplně sám a nemohl ven. Tak tohle je asi jediná návštěva lékaře, ze které se člověk prostě a jasně nemohl dostat domů. Za malou chvíli si dáváme předpověď počasí.
1: Rádio MB.

barák děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, pojďme na počasí. Vypadá to dnes na velkou oblačnost. Postupně se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty ještě 25 až 30 stupňů Celsia. Jak to bude vypadat zítra? Očekáváme oblačnou až zataženou oblohu. Občas se objeví déšť nebo přehánky, teploty 24 až 29. Čtvrtek, tak ten už bude polojasný až oblačný, teploty 26 až 30. A koukneme taky na pátek, ten bude polojasný až oblačný, ale přechodně i zataženou. A místy s deštěm, teploty 26 až 31 stupňů Celsia. Jsme Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 18. července vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Nečekané léto. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Ulhaná princezna.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: datem 14. července. Přátelé, tak tohle zní jako scénář k filmu. V Brazílii 12-letá dívka fingovala vlastní únos. A víte proč? No, aby z rodičů dostala výkupné. Posílala jim zprávy a předstírala, že ji drží únosci. Policie ale rychle zjistila, že za vším stojí ona sama. No, tak nevím jak vy, ale já jsem ve 12 tajně jedl čokoládu před obědem. Tohle je úplně jiná liga. Za malou chvíli 12. hodina, já se přihlásím ještě jednou po 17. Mějte se krásně.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde. Pak

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Trak Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB.

0: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo Hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Rádio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Nenechte si ujít anenskou pouť, která se uskuteční od 24. července do 26. července v Mnichově Hradišti. Na malé i velké čeká spousta zábavy. Těšte se na Luna Park, včetně K2, stánkový prodej, občerstvení, sladkosti, skákadla a trhy.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

jak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: Tady je Rádio MB, já vám přeji samozřejmě krásný a ničím nerušený den. Máme úterý 14. července a svátek slaví dnes Karolíny. No a pro jednu Káju my teď budeme hrát taky písničku. Poletí přímo do Itálie a já tady mám i Káji kamarádku Adélku, která by jí taky chtěla popřát. Takže Áďo, pojď na to a popřej Káje, tvý kamarádce, k dnešnímu svátku.
1: Kájo, všechno nejlepší přeje Adél.
0: No a zdravíme taky celé osazenstvo právě kempu v Itálii. Zdravíme Sofinku, zdravíme Lubu a taky Honzu. Užívejte dovolenou.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 18. července vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Nečekané léto. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Ulhaná princezna.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Špatný signál?
3: My jsme všude. Rádio MB.

dvojka, kterou jsme si zvolili pro dnešní start našeho odpoledního úletu. Za námi 14. hodina a já vás vítám od mikrofonu Rádia MB. Moje jméno je Luky, no a nám odstartoval samozřejmě odpolední úlet. No a přiznejte se, kdo stejně jako já čeká na ty slibovaný bouřky, průtrže, supercely a Bůh ví, co ještě, co nám slibují od včera meteorologové. Počasí venku je sice všelijaký, ale první bouřkovej obří mrak, který jsme sledovali dopoledne, tak samozřejmě těsně nad Mladou Boleslaví se jako vždycky rozestoupil. No, něco se na nás opět řítí, tak uvidíme, jestli nás to zase obejde, anebo jestli se trochu schladíme. Každopádně ale tady ve vysílání Rádia MB se zahřejeme s další muzikou, kterou máme při úterku připravenou. Passion Fruit, Jelen a taky Mel C poletí právě teď za vámi. Mrkneme se mimo jiné na jeden zajímavý prodejní hit, no a taky se mrkneme na rekord, který samozřejmě opět nebude jen tak obyčejný v odpoledním úletu, totiž máme rádi jenom zajímavosti lomeno bizarnosti, takže určitě zůstávejte s námi, no a užívejte úterní odpoledne. S bouřkama tedy uvidíme, ale muzika, ta přichází právě teď. Podle předpovědi Mel C letí pro vás. Rádio MB. Rytmu.

0: Rádio MB. Zapni a neřeš.
1: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Rádiem MB a my se jdeme mrknout na slíbený prodejní hit. Jedním takovým prodejním hitem se po mistrovství světa ve fotbale stal kousek trávy právě z hřišť, na kterým se světový šampionát odehrával. Za zhruba 9000 jste si mohli koupit i vy svůj malý kousek trávníku, no ale ještě větším trhákem byly právě věci ze svatby Taylor Swift. Ne teda asi, jak byste to čekali, ale na prodej byly odpadky z její svatby. Ano, dobře slyšíte, byly to odpadky. Fanoušci Taylor Swift si totiž za $25, což je zhruba 530 korun, mohli koupit odpadky pozbírané v okolí arény Madison Square Garden v New Yorku, kde se zpěvačka minulý pátek provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelce. Jistý umělec, jistý Justin, ten den v okolních ulicích totiž pozbíral zahozený předměty jako cigaretový nedopalky, víčka od plastových lahví nebo i policejní pásku, brčka a dokonce ovulační test nebo levé sluchátko AirPodu. No a představte si, všechny tyhle ty položky byly vyprodaný za pouhých 24 hodin od chvíle, co je Justin nabídl na internetu. Vydělal si tím $1,250, tedy asi 26 tisíc korun. No a zvažuje, že na trh jich uvede ještě více. Takže sledujte trh s newyorskýma odpadkama, s odpadkama ze svatby Taylor Swift a třeba jeden z nich můžete mít doma i vy. Teď už ale posíláme muziku, no a když už jsme u Taylor Swift, tak si ji rovnou dáme. Rádio MB hraje pro vás úterní odpoledne.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Když jsme se tady nedávno bavili o tom, že rekord se dá dneska vytvořit v podstatě v čemkoliv a nikdy ani nemusí jít o to překonávat něčí předchozí výkony a rekordy, ale vytvořit si ho vlastně můžete sami. Pokud vymyslíte něco, co tu prostě ještě nebylo, může to být klidně rovnou rekord, protože jste prostě první. Proč o tom mluvím? Právě tohle to je případ, který opět upoutal moji pozornost. Další nový rekord tady v Česku byl teď zapsán za vytvoření loutky hurvínka z půl kilometru drátu. Na svědomí ho má jistý Petr Bém z Borov na jižním Plzeňsku. Jeho koníčkem je, jak možná tušíte, drátenictví. No a právě na hurvínka použil zhruba 530 metrů drátu. Kombinoval černý, žíhaný, měděný, lakovaný, klasický, pozinkovaný a to všechno nejrůznějších průměrů. Čandy pak byly vytvořeny ze starého měděného okapu. Práce mu zabrala celkem 83 hodin, no a nejtěžší pro něj prý bylo vytvořit obličej, protože musí být na první pohled jasný, že jde o hurvínka, aby to bylo zapsáno do knihy rekordů. No tak to dá samozřejmě rozum. No a tohle drátenický dílo se právě dostalo do české knihy rekordů, kterou spravuje agentura Dobrý den. No a tvůrce prý údajně vůbec netušil, že podobná loutka v tuzemsku ještě neexistuje. No tak já upřímně moc lidí, který by napadlo umotat hurvínka z půl kilometru drátu, neznám. Takže ano, jste jediný. Takže pokud máte fantazii, můžete klidně vytvořit nějaký svůj osobní rekord. Můžete z drátu zkusit umotat třeba z pejbla. Budete první. Teď už ale jdeme do další muziky. Před námi 15. hodina a taky Barbína kapely Vohnout.
1: Radio MB.

0: bylo 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memoriál Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: barvy, tvoje jistota. Nová úterní hodina a my rozhodně nezastavujeme. Queen, Don't Stop Me Now, tak to je klasika. No a i když se dneska mluví díky filmu a dokumentům jenom a pouze o Michaelu Jacksonovi, tak Queen mezi ty nejpřednější hudební legendy rozhodně patří. Včera to bylo přesně 41 let od největšího koncertu všech dob, kde i Queeni byli jedním z hlavních headlinerů. Řeč je samozřejmě o Live Aid, který se konal hned na dvou místech současně. Ve Wembley se ho zúčastnilo neuvěřitelných 72 tisíc lidí, no a na stadionu JF Kennedyho ve Filadelfii ve Spojených státech dokonce přes 89 tisíc lidí. No, bylo to pro dobrou věc, věřím, že se vybralo spoustu peněz, ale nechtělo by se mi být uprostřed tohodle obřího davu po pár pivkách. No, tam se to asi řešilo jinak. Každopádně my už jdeme řešit další muziku. Mystic, Krištof, Cher a taky Welshly Arms jsou v našem programu příštích minut. Takže hudbu opět rozjíždíme, no a za chvilku mrkneme na humanoidní roboty. Takže zůstávejte s námi, užívejte muziku a užívejte odpolední úlet.
1: Rádio MB.

0: na sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
5: Posloucháš správně.

0: Humanoidní roboti, tak ty už se dneska celkem často objevujou na nejrůznějších akcích. Dokonce mají svoje taneční vystoupení, kde kolujou na internetu videa, jak si právě tyhle ty roboti nabili pusu, když jim nevyšel jejich taneční krok. No a takovýho vlastního humanoidního robota si klidně můžete koupit i vy, třeba na Alze. Ceny těch nejlepších jsou tam, teď jsem na to koukal, 1 milion 349 tisíc korun. No a to se vyplatí. Nevím, co bych s ním dělal, ale za ty prachy. Každopádně ale potkat takovýho robota můžete třeba i na ulici, jak žebrá peníze na prout, aby se mohl dobít. No a dokonce v Rusku proběhla první robotí svatba v historii, na který si roboti Robert a Milada, oblečený do tradičních šatů, řekli svoje ano. Měla to být demonstrace pokroku v umělé inteligenci a robotice. No a asi si budeme muset začít na tyhle ty věci zvykat. A co vy, koupili byste si radši za 1,5 milionu nový auto, bytovku v Ústí, garáž v Boleslavi nebo svýho osobního robota? No, je to otázka. My jdeme do další muziky. S vámi při úterku Rádio MB odpolední úlet a fajn muzika jako Captain Jack Together Forever.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!

0: názvem Nečekané léto. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Ulhaná princezna.
1: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putná.
0: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Rádio MB.

0: prodej odpadků ze svatby Taylor Swift. Máme tady rekord v umotání hurvínka z půlkilometrového drátu, taky humanoidní robotí svatbu a robotího žebráka. No a já tím pádem tedy myslím, že pro dnešní odpolední úlet máme splněno a dnešní porce bizarností je tedy u svého konce. Nejenom proto, že je čas taky na nějaké seriózní téma, ale je čas, kdy mě tady ve studiu vystřídá kolega Roman. Na hodinách se nám blíží 16. Já jdu tedy předat směnu a na vás se těším zase zítra se 14. hodinou. Klasika, odpolední úlet. No a uvidíme, jaké téma se nám nabídnou pro zítřek. Já sám jsem napjatej, takže buďte s námi, já se na vás těším zítra a užívejte zbytek úterního odpoledne. Samozřejmě užívejte ho s Rádiem MB ideálně. Mějte se krásně, ahoj.
1: Radio MB. Geil.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Milovníci upravených automobilů, sportovních vozů i veteránů si mohou do kalendáře zapsat sobotu 8. srpna. Na krásné louce v Mladé Boleslavi se uskuteční vůbec první ročník akce Diamond Car Meet Boleslav, která chce do města přinést moderní automobilový sraz s rodinnou atmosférou a bohatým celodenním programem. Kapacita vystavených vozidel je stanovena na 260 aut. Brány areálu se otevřou v 11 hodin.
0: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Rádio MB a na řadě je hodina s Romanem. Máme úterý 14. července a vy jistě víte, co to znamená. Možná, že už o tom mluvil také Luky ve své dvouhodinovce v odpoledním úletu, předpokládám, že jo. Přesně za 4 měsíce oslaví Rádio MB své 7. narozeniny. No a předpokládám i to, že víte, že to bude v Bezně a že lupeny se prodávají na www.ticketlife.cz. Pokud si myslíte, že za tento rok si nějakou pořádnou odreagovačku zasloužíte, tak ťukejte www.ticketlife.cz, najděte si 7. narozeniny a tuhle party si rozhodně nenechte ujít. Tahle party bude obsahovat samozřejmě i skvělé koncerty, dorazí Pekař, Green Day Revival, Jakub Děkan, Alchymie a Luboš Odháněl s kapelou Vix. Nejen na koncerty se můžete těšit, bude tam skvělá tombola, drinky, zábava a dárky pro příchozí. Takže plány na 14. listopadu jsou, myslím, naprosto jasné.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

hezké odpoledne, já jsem ještě nepopřál dnešním oslavencům, tak bych to rád napravil. Karolínky, vám přeju všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A víte, kdo se narodil právě 14. července? Hned několik skvělých i českých zpěváků. Tak například Michal David, Petra Janů, anebo největší z největších, největší legenda, Karel Gott, přátelé. Kája umřel 1. října 2019, bylo mu 80 let. A byl to nejen zpěvák, byl to také malíř, herec a hudební skladatel. Jeho písně tu budou navždy a já myslím, že bychom si teď nějakou mohli dát. Krásné odpoledne.

0: Objednávám pizzu, Christe.
1: Vidíš, proto jsem si tě brala.
2: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Už se blíží 17. hodina, to znamená, že proběhne střídání stráží. U mikrofonu mě vystřídá David. Co plány na dnešní večer? Máte nějaké? Půjdete třeba na pivko, na drink, nebo budete v klídku doma? Já třeba rozhodně budu chtít vidět fotbálek. Ano, dnes od 21 hodin se hraje na mistrovství světa semifinále mezi Francií a Španělskem. A tohle si ujít nenechám. Taky vám přeju hezký večer. Dnes by nemělo být takové vedro, jako bylo třeba včera. Vypadá to, že večer i v noci by mělo sprchnout, tak s ním počítejte. Těším se zítra odpoledne, mějte se krásně, ahoj.
1: Rádio MB.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají po setmění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Taky po 17. hodině vám přejeme krásné úterní odpoledne. Dnes mají svátek Karolíny, takže určitě už po několikáté dnes můžeme popřát. Odpolední špička v plném proudu, někdo míří domů, někdo na výlet, někdo za sportem a někdo už po třetí třeba objíždí parkoviště s nadějí, že se nějaké to místo určitě uvolní. To je takový letní sport, který známe asi všichni. My vám cestu chceme zpříjemnit dobrou muzikou a taky nějakou tou dávkou zajímavostí. Buďte s námi.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
1: David, u mikrofonu, tady je Rádio MB, no a teď pojďme do Čelákovic. Po obrovském požáru tamního skladu elektrokoloběžek se znovu řeší, jak bezpečné jsou litiové baterie. Hala se při požáru zřítila, škody jdou do desítek milionů korun a vyšetřovatelé zjišťují příčinu. No a člověk, ten si uvědomí jednu věc. Dřív jsme doma řešili, jestli jsme vypnuli žehličku, no a dneska přemýšlíme, jestli jsme nenechali nabíjet koloběžku. Nic, tady je další muzika. Užívejte úterý.
4: Rádio MB.
5: Víc hitů než semaforů v Polse.

Vypni hlavu, zapni nás. 31 seconds.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?

0: 15 hodin divadlo s pohádkou Ulhaná princezna.
1: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putná.
0: Více o programu na www.kultura.mb.cz. Úterý s datem 14. Já vám přeju super den. Všimli jste si, že dneska už skoro nikdo neříká večer dávají film. Dneska si každý pustí, co chce a kdy chce. Dokonce i velké televize kvůli tomu mění obsah pro sociální sítě a krátká videa, protože tím lidé tráví stále víc času. No, ale ono stejně to tak dopadne, že půl hodiny vybíráme, na co se podíváme a nakonec usneme třeba u dokumentu o výrobě cihel. Jsme Rádio MB, loučím se a zítra zase po 9. naslyšenou.
2: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Radio MB.
1: Bylo 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Další česká národní výstava psů se uskuteční v Mladé Boleslavi na Krásné Louce. Akci si nenechte ujít 18. července od 19 hodin v kinologickém areálu.
1: Radio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: A pouť už volá od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.
6: Posloucháš správně.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Česka. Udáváme rytmus regionu.
1: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
0: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 18. července vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Nečekané léto. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Ulhaná princezna.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o

0: signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB.
6: Jediné mladoboleslavské rádio.
7: Atlantis.

jsme si vším a nikdy nezestárnem.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 18. července vás v letním kině od 22 hodin čeká česká komedie s názvem Nečekané léto. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Ulhaná princezna.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půj

just a magic friend. www.radio.mb.cz Noc plná devadesátek.